0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme opravdu hluboko do minulosti, a to až 100 milionů let po velkém třesku. Vědci z univerzity v Portsmouthu propočítali, že už tehdy mohly kolem mladých hvězd vznikat protoplanetární disky, tedy stavební materiál pro planety. A to v době, kdy ještě neexistovaly galaxie. Jak popisuje Universe Today, všechno začalo u prvních hvězd, obrů, kteří končili takzvanou párovou nestabilní supernovou. Jedna taková exploze rozprášila do prostoru přes 100 slunečních hmot uhlíku, kyslíku a železa. V simulacích doktora Whalena se z toho prachu zrodil disk kolem hvězdy o 70% hmotnosti Slunce. A přesně tam, kde obíhá Země, se našlo několik zemských hmotností pevného materiálu. Bonus? Voda. Skoro tolik, kolik měla naše vlastní sluneční soustava. Takže vesmír si materiál na dům objednal dřív, než vůbec postavil ulici. Typické. A teď mě omluvte, mám před sebou další kolečko kolem planety. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jednou za čas uděláme výjimku a zaskočíme do jiného času. Myslím, že je to teprve po druhé, ale tentokrát prostě nemůžu jinak. Dostáváme se do pozdního podzimu roku 2024. Při plánování budoucích výletů do historie jsem narazila na skvost, který prostě musím mít na únorové single story roku 1995. Děj se, co děj. Já vím, je v těch časech trochu zmatek, ale co naplat, v tomhle zmatku už žiju, no, víc jak 5 let. CJ McIntosh, úžasný to britský DJ a producent, se ujal nového uskupení Love Happy, které pod jeho producentskou kuratelou vydalo 6. února 1995 svůj debutový single. A přesně ten musím mít, jenže nikde není k sehnání. Bow teda našavil drát, pátral a koupil jeden z mála existujících fyzických nosičů v Británii. Single má s dostatečným předstihem dorazit k nám, abych ho mohla zařadit do single story. Měsíc pryč, 2 měsíce pryč. A single Message of Love od Love Happy nikde.
0: To ne!
1: Message of Love se ztratilo v Anglii. Tak znovu, koupit, poslat, stále je dost času. Měsíc pryč, 2 měsíce v trapu a nic.
2: Je tohle možný?
1: Půli února 2025 zpráva z celnice, že posílají balíček zpět do Anglie. Tentokrát zaúřadovala Česká pošta a nedala vědět, že zásilku převzala. Jak jinak? Co bychom si bez České pošty počali? A tak tu máme kolečko číslo 3. Ne? 4. Stornovat celou operaci a znovu koupit už zakoupené CD Message of Love od Love Happy.
0: To ne!
3: Taková přetucha, že to skončí špatně.
1: Po cestě, která trvala skoro 3/4 roku, třímám konečně v rukou CD single, který si dopřál neuvěřitelnou cestu napříč Evropou tam a zpět a setkal se s neuvěřitelným počtem lidí, kteří ho řádně v rukou potěžkali a který zanechal takovou uhlíkovou stopu jako snad žádný single v historii. Nakonec Message of Love ale dorazilo a stálo to za to.
4: It was really what I wanted to do and I listened to all the songs. I thought they were all brilliant. And I felt really, really deeply excited about what I was doing.
1: Možná se uskupení Love Happy do hudební historie nezapsalo desítkami hitů a tipnu si, že nikdo z vás o nich nikdy ani neslyšel, ale tenhle single, jako i jejich jediné album, si místo v šuplíku prostě nezaslouží. Je to čistý destilát 90-kové klubové energie a nakonec i důkaz, že Message of Love se k nám občas musí probojovat složitější cestou.
5: This isn't so bad, huh?
6: Looking at
5: fucking

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. V kinech se dnes rozehraje Smrt Robina Hooda, parafráze na Jurský park v podobě sci-fi Konec Oak Street a Willem Dafoe rozjede dekadentní večírek v dramatu Birthday Party. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood.
1: Do kin vstupuje temná historická fikce Smrt Robina Hooda, nový autorský počin režiséra Michaela Sarnoskyho. Zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu, co bohatým bral a chudým dával. Sarnosky bere starou legendu a obrací ji na ruby otázkou. Co když byl Robin zloklý jenom násilnický lupič bez špetky ušlechtilosti? Film ho zastihuje jako stárnoucího muže, těžce zraněného po bitvě, o níž si myslel, že bude jeho poslední. Ujme se ho tajemná žena a nabídne mu snad poslední šanci na vykoupení. Titulní roli si střihl Hugh Jackman a pro téma i obsazení zahraniční média film rovnou přirovnávají k jeho rozlučce s Wolverinem ve filmu Logan. Po boku mu stojí Jodie Comer i Bill Skarsgård a celé je to pěkně zasazené do drsné a dechberoucí irské krajiny, kterou kamera využívá do posledního záběru. Robin Hood jako zestárlý antihrdina, který bilancuje. Zdá se, že ani středověké legendy už nejsou, co bývaly. Smrt Robina Hooda najdete nyní v českých kinech a přináší ji Bionaut Zero Gravity.
0: Keep you safe. I will keep you safe.

Vražda Tupaca Shakura patří skoro 30 let mezi největší nevyřešené záhady americké hudby. Rapperská legenda byla zastřelena v roce 1996 v Las Vegas a přes hromadu knih, dokumentů i vyšetřování se případ nikdy nedostal až k soudu. Až doteď. Tento týden začal v Las Vegas výběr poroty v procesu s Duanem Davisem, přezdívaným Keith D, který je vůbec prvním obžalovaným v souvislosti s Tupacovou smrtí. A zajímavé je, na čem obžaloba staví. Vedle Davisovy vlastní knihy vzpomínek patří mezi klíčové důkazy i nedávný dokument z Netflixu. Konkrétně čtyřdílná série o Seanu Diddym Combsovi s názvem The Reckoning, kterou produkoval rapper 50 Cent. Ta totiž znovu odvysílala staré policejní výslechy, ve kterých Davis sám popisuje osudnou noc a prokuratura se toho chytla. Poprvé v historii se tak může jedním z klíčových důkazů u soudu stát streamovaný dokument. Netflix jako korunní svědek, to už je pořádná zápletka i na jejich poměry.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Did anybody else see that weird light last night?
1: What weird light?
0: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
2: Could have been lights from a helicopter.
1: Or a UFO. Aliens.
2: Shut up, Dad.
3: Action. Dokin míří tajuplná sci-fi Konec Oak Street, nový film Davida Roberta Mitchella. To je mimochodem ten režisér, který před lety vyděsil celý svět originálním hororem It Follows. Jestli mu i tady bude fungovat napětí a atmosféra, ze které mrazí, to se uvidí. Zápletka zní zdánlivě jednoduše. Poklidnou předměstskou ulici Oak Street vyrve záhadná kosmická událost z běžného světa a i s celým sousedstvím ji přenese kamsi úplně jinam. Rodina Pletových najednou zjišťuje, že jejich přežití závisí čistě na tom, jestli dokážou držet při sobě poté, co se obyčejné americké předměstí ocitne uprostřed dinosaurů. Rodiče hrají Anne Hathaway a Ewan McGregor, který roli převzal po Oscaru Isaacovi, jenž z projektu odstoupil. Film produkuje J.J. Abrams se svým studiem Bad Robot, což rozdmíchalo fanouškovské spekulace, jestli snímek náhodou nepatří do vesmíru série Cloverfield. Potvrzené to zatím není, ale ten rukopis by seděl. Předměstí, dinosauři a existenciální hrůza v jednom balení. Znělo by to jako naprostý nesmysl, kdyby zatím nestál právě autor It Follows. Konec Oak Street najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
1: God's not gonna let us die here.
4: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?

0: Welcome to my island. Most of you, anyway. I'm here to give you the world. You, and only you, will be living proof of my existence.
1: V kinech se dnes také rozehraje dekadentní drama Birthday Party s Willemem Dafoe v hlavní roli. Španělský režisér Miguel Ángel Jiménez adaptoval román Panose Carnezise a zasadil ho do konce 70. let na soukromý ostrov kdesi ve Středomoří. Dafoe představuje lodního magnáta zjevně inspirovaného Aristotelem Onassisem, a to včetně rodinné tragédie v pozadí. Timo Leon pořádá velkolepou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofiu. Jenže pod pozlátkem šampaňského a humrů se skrývá past. Otec totiž celou párty naplánoval jako léčku, aby zatrhl dceřin tajný románek, a Sofia si pro tatínka připravila taky pár překvapení. Vedle Dafoe se objeví Vic Carmensone jako Sofia a Joe Cole. Film měl světovou premiéru loni v létě na festivalu v Locarnu a kritici se pak shodli hlavně na jednom. Dafoe je jako vždy strhující, i když samotný film kolem něj podle nich trochu vázne pod tíhou vlastní okázalosti. Drama Birthday Party najdete nyní v českých kinech díky Cinemart.
0: You'll never forget this day. None of us will.
2: You never needed me. You sent me away.
0: I opened my life to him, and he does this. He's a fucking bastard.

čtvrteční vysílání patří tradičně k jinům, tak se podíváme, co všechno dnes dorazilo na plátna. Smrt Robina Hooda, zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu. Režisér Michael Sarnowski obrací starou legendu na ruby a ptá se, jestli nebyl Robin zlokli spíš násilnický psychopat než ušlechtilý hrdina. Hugh Jackman jako stárnoucí muž, který bilancuje svůj krvavý život, a po boku má Jodie Comer a Bella Skarsgarda. Temná, drsná, podívaná z irských lokací. Kdo má rád sci-fi, vyrazí do kina nakonec Old Street. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, jejichž poklidné předměstí zmizí i s celou ulicí kamsi do neznáma. A to neznámo je pravěk plný hladových dinosaurů. Milovníci dekadence si přijdou na své u dramatu Birthday Party. Willem Dafoe tu exceluje jako lodní magnát ve stolu Onassise, který na svém soukromém ostrově chystá narozeninovou oslavu dcery jako dokonalou past plnou šampaňského a postranních úmyslů. Evropský koprodukční počin a skvělý Dafoe k tomu. Z Austrálie dorazila do kin animovaná komedie Princezna Kosmolezba, oceněná Teddy Award na Berlinále. Nesmělá princezna Syra se vydává na záchranu vesmírnou misi, aby vytrhla svou ex-přítelkyni ze spáru zlých incelů. Barvitá a ironická queer odysea s chytlavými melodiemi. A domácí kinematografii zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík hraje bývalého mistra Evropy v boxu, který po letech dostane nabídku vrátit se do ringu. Jenže tentokrát ho čeká klec, pravidla MMA a hlavně souboj sám se sebou. I na vaše miniatury myslí v kinech. V animovaném dobrodružství Tajemství křišťálové planety objeví dvojice dětí skrytý svět na nově osídlené planetě a pustí se do ochrany vzácného tvora. Tak to byly dnešní premiéry v kinech. Všechny hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace, tentokrát čistě ze streamingu. Díky, že jste se znovu naladili na pozitivní vlnu Zun Rádia. Co na to říct? Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

your problem.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Trpíte depresí?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme opravdu hluboko do minulosti, a to až 100 milionů let po velkém třesku. Vědci z univerzity v Portsmouthu propočítali, že už tehdy mohly kolem mladých hvězd vznikat protoplanetární disky, tedy stavební materiál pro planety. A to v době, kdy ještě neexistovaly galaxie. Jak popisuje Universe Today, všechno začalo u prvních hvězd, obrů, kteří končili takzvanou párovou nestabilní supernovou. Jedna taková exploze rozprášila do prostoru přes 100 slunečních hmot uhlíku, kyslíku a železa. V simulacích doktora Whalena se z toho prachu zrodil disk kolem hvězdy o 70% hmotnosti Slunce. A přesně tam, kde obíhá Země, se našlo několik zemských hmotností pevného materiálu. Bonus? Voda. Skoro tolik, kolik měla naše vlastní sluneční soustava. Takže vesmír si materiál na dům objednal dřív, než vůbec postavil ulici. Typické. A teď mě omluvte, mám před sebou další kolečko kolem planety.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Spojte mě s agentem Chestem Desmondem z Farga v severní Dakotě.
2: Po festivalových zastávkách se konečně na konci srpna 92 dočkáváme slavnostní premiéry a startu promítání mysteriózního traileru Twin Peaks Ohni se mnou pojď.
1: Chefe, volám ti z Portlandu z Oregonu. Tady Gordon Cole.
3: Ano, Gordone.
1: Oregon! Scháním tě kvůli vraždě 17-leté dívky. Chtěl bych ti ukázat něco, co tě bude zajímat. Budu tě čekat na soukromém letišti v Portlandu.
2: Autor a režisér David Lynch se po úspěšné a oceňované televizní sérii Městečko Twin Peaks pustil do rozpředení tajemství, které vedlo k událostem seriálu samotném. V prequelu se opět objevuje drtivá většina již známých postav i agent Cooper v podání Kyla McLachlana, který účinkování odmítal v obavě ze zaškatulkování. Proto byla jeho role upozaděna a Lynch přivedl na plátno agenta Desmonda, jehož stvárnil populární zpěvák Chris Isaac a v miniroli se zde objeví dokonce i David Bowie.
4: To bylo dílo ta tančící dívka, co? Co to vlastně mělo znamenat?
5: Pamatujete si na to, jak se tvářila?
4: No a co?
5: Její obličej měl kyselý výraz. Budeme mít problémy s místními policisty. Nebudou chtít respektovat FBI.
2: Americká kritika Lynche a jeho snímek Twin Peaks Ohni se mnou pojď rozhodně nepochválí. A i když ta evropská bude smířlivější, přesto kritici zasadí smrtelnou ránu návštěvnosti v kinech a film neviděla ani na svou výrobu, která stála 10 milionů dolarů.
5: Mrkání znamenalo složitou situaci. Oči vyjadřovali policisty. Šerifa a jeho zástupce si berou na starost. Všiml jste si, že měla jednu ruku v kapse? To znamená, že něco skrývají. Druhou ruku zatínala v pěst. Budou s námi chtít válčit.
2: Jak již bývá zvykem u kontroverzních snímků, čas zahojí rány, osvěží náhled a tento horor se pro kritiky stane mistrovským dílem.
5: Přešlapovala na místě, znamená to, že do případu bude zapleteno hodně hajzlů.
2: Daleko po miléniu se objeví na seznamech top 10 filmů nejen 90. let.
5: Cole řekl, že Lil byla dcerou sestry jeho matky. Něco v téhle větě schází.
2: Za tajemných okolností mizející a objevující se agenti FBI a Černý Wigwam ale neuvidíme naposledy. I přes Lynchovo zklamání z přijetí Twin Peaks Ohni se mnou pojď dojde i na pokračování seriálu v roce 2017.
5: A teď mi něco řekněte. Zaujalo vás něco na jejich šaty?
4: Byli přešité.
5: Gordon říkal, že jste dobrý. Ty šaty jsou kódem k droga. Všiml jste si, jakou měli ozdobu?
4: Modrou růži?
5: Správně. Ale co znamená to, nevím.
4: Ne?
6: Gordone, je 10 hodin, 10 minut 16. února. Od té noci, co jsem měl ten sen, se tohoto neobávám. Diana, je 4:45 odpoledne. Stojím u větrné řeky v místě, kde bylo nalezeno tělo Terezy Banksové.
7: Temnotou budoucí minulosti kouzelník touží prohlédnout. Jen jedna šance mezi dvěma světy.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít den zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
7: O zero trust architecture.
6: NIS 2 compliance, sankce až 10 milionů.
7: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
6: Recovery plan. Endpoint detection.
7: Multifactor.
6: Penetrační test. Lock management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na černou díru, která se rozhodla, že místo věčného hltání bude taky trochu vydechovat. Japonský tým pod vedením Satoshiho Yamady z Tohoku University zkoumal kvazar s označením H1821+643 s souhvězdí Draka, vzdálený asi 3,4 miliardy světelných let. A jak popsal space.com, větry z té obrudy jsou zhruba 100x silnější, než se čekalo. Energie odpovídá několika miliardám supernov a turbulence se šíří do vzdálenosti 300 tisíc světelných let, tedy dávno za hranice mateřské galaxie. Měřilo se japonskou rentgenovou družicí KRISM a to podle chemického podpisu ionizovaného železa v horkém plynu. Takže černé díry nejen berou, ale i vracejí. Zvláštní forma vesmírné slušnosti, uznávám. A tím pro dnešek zhasínám reflektory a nechávám vesmír, ať si dýchá po svém. Mějte se pozemsky.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime přináší pokračování seriálu Nevyhlášená válka. Netflix nabízí australské kostýmní drama Moje skvělá kariéra. K tomu přihazuje Gumy, kam se podíváš a životopisný seriál argentinské hvězdy Morii. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: New Year fireworks paled to a shadow beside the light that exploded inside me at his touch.
1: It's a story. I made it up.
2: Action! Na Netflix dorazila australská novinka Moje skvělá kariéra, kostýmní drama podle klasického románu Miles Franklinové. Píše se rok 1900 a mladá Sybila má jediný sen stát se spisovatelkou. Jenže rodina pro ní chystá docela jiný scénář, totiž výhodné manželství. Sybila se každou konvencí tehdejší Austrálie zásadně odmítá řídit a hledá příběh, který by jí vydobil nezávislost. Volba mezi dobrodružstvím a svatbou se zdá jasná, dokud se ale nezamiluje. V hlavní roli září Philippa Northeast z Newsreader, po jejím boku se objeví Christopher Chang ze Slow Horses, Genevieve O'Reilly nebo Anna Chancellor. Hrdinka zasazená do přelomu 19. a 20. století, která si nenechá diktovat, co má dělat se svým životem. Napadlo by vás, jak málo se některé věci mění? První řadu seriálu Moje skvělá kariéra najdete nyní na Netflixu.
0: I think it's high time my granddaughter Sybilla were to enter society.
3: The only way a woman can have money is to marry into it.
0: Don't run out of time.
4: You're a bright girl, Sib. You need to have all your talents stretched.
3: So they can truss me up like a turkey.
5: Surprise!
3: And marry me off to some old stinker when I'm not looking.
6: What is that hiding away behind those eyes?
3: It's mostly concealed fury.

0: understand how you did this.
1: The less you know at this stage, the safer you are.
2: This constitutes the cyber equivalent of an armed attack on the United Kingdom.
3: Everything we tell your people, they seem to know immediately.
0: I need to review your security status. We've got a mole.
4: Na Sky Showtime se vrací kybernetický thriller Nevyhlášená válka druhou řadou. Tvůrce Peter Kominsky navazuje na příběh z roku 2024, kdy britská zpravodajská centrála odrážela ničivý ruský kybernetický útok. Jenže právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Británie získala navrch, narazí tým analytiků na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Simon Pegg se do hlavní role vrací po boku Hannah Qualley-Brown, Alexe Jenningse a Eda Stoparda. V době, kdy se o kyberválce mluví v každých druhých zprávách, působí seriál Nevyhlášená válka spíš jako současná depeše v anglickém kabátě, než jako čirá fikce. První tři epizody druhé řady Nevyhlášené války najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime. Další díly pak budou přibývat každý týden. A pokud jste první řadu minuli, i ta je na Sky Showtime k dispozici.
5: You're engaged in important work for your nation.
6: I will see to it that you're charged with treason.
7: Don't give that place everything. Leave some for us.
8: What is this really about?
9: These are very serious allegations you're making about a senior and widely respected colleague.
10: Nobody wakes up in the morning and says, today I'm gonna betray my country. Love, sex, blackmail. Suddenly you get turned around the worst place in the world.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: chvíli, protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: I had sex last night.
1: Congratulations!
0: Yeah.
1: All right!
0: Thanks.
2: Did you go down on her?
0: Yeah, a little. Not... Yeah.
2: It's like bare minimum is 15 minutes. Planning for potentially 45.
0: 45 minutes? Who told you that?
2: I read it.
0: You have a book about how to eat pussy?
2: Yeah!
0: Bro, every day you say shit that makes me... you're giving me a headache.
3: Na Netflix dorazila třetí řada své rázné dílenské komedie Tires, tedy Gumy, kam se podíváš. Nervózní a naprosto nekvalifikovaný Will zdědil řetězec autoservisů a zoufale se snaží otcův podnik postavit zpátky na nohy. Práci mu ale komplikuje jeho bratranec a teď i zaměstnanec Shane, který z něj dělá terč nekonečného trápení. V hlavních rolích Steve Garbin a stand-up komik Shane Gillis, který si seriál zároveň spolu napsal a vytvořil. Po jejich boku se objeví i Andrew Schultz nebo Stavros Halkias. Třetí řadu seriálu Gumy, kam se podíváš, najdete nyní na Netflixu.
0: You and me could get this company back on track. We need something big.
2: Thank you.
0: This is what you wanted, right? Me being invested? I am.
4: Yo.
2: Hey, look at you.
0: Yeah?
2: You look great.
0: Think I should wear collared shirts more often?
2: 100%.
0: Like a bitch?

0: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas.
1: Na Netflixu přistála argentinská Moria, životopisná série o legendě tamního showbiznesu Morie Casán. Moria Casán vlastním jménem Ana Maria Casanova a přezdívaná La One je jednou z nejvýraznějších postav argentinské zábavy. Proslavila se jako hvězda zlaté éry tamní reví, později jako moderátorka, producentka a nesmlouvavá televizní osobnost. Jejíž ostrý jazyk vešel do dějin natolik, že jí tisk začal přezdívat karatistický jazyk. Seriál vzniká u příležitosti jejich 80. narozenin a Casán v něm sama tahá za nitky vlastního příběhu. V různých etapách jejího života ji stvárňují tři skvělé herečky: Cecilia Roth, Griselda Siciliani a Sofia Gala Castiglione, což je mimochodem Morina skutečná dcera. Není to jen portrét hvězdy filmu, divadla a televize, ale hlavně příběh ženy, která si z provokace udělala způsob přežití. Kdo jiný by měl mít poslední slovo o vlastním životě než žena, která nikdy neváhala říct, co si myslí? Sérii Moria najdete ode dneška na Netflixu.
2: Basta! Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito.
3: ¿Ustedes son Carlos y Alberto?
4: Sí.
5: No quiero que nadie me toque el culo. Lo quiero por contrato.
2: ¡Hola!
5: Quiero ser inmortal.
2: ¡Un, dos, tres!
6: Monumental Moria. Este se lo sentí.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Víkend už klepe na dveře a tak mám pro vás nášup novinek, co tento týden vstoupily na streaming. Apple TV Plus nabízí druhou řadu mexického seriálu Ženy v modrém, Nový případ, Temnější tajemství a Boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus přihodil lahůdku pro fanoušky záhad. Objevuje se tu zcela nový, dosud neviděný režisérský sestřih Chrise Cartera k filmu Akta X chci uvěřit, a to rovnou v drsnějším střihu. Když beze stopy zmizí federální agent, Fox Mulder a Dana Scaliová jsou po letech vtaženi zpět do akce. Jejich jedinou stopou je zprofanovaný bývalý kněz, který tvrdí, že má o zločinech děsivé vize. Netflix má toho tento týden nejvíce. Odstartovala třetí řada dílenské komedie Gumy, kam se podíváš, kde nervózní Will staví na nohy řetězec autoservisů navzdory neustálému trápení od svého bratrance Shane'a. Na Netflix dorazila také australská Moje skvělá kariéra, kostýmní drama o mladé Sybil, která touží stát se spisovatelkou místo toho, aby si výhodně provdala. Z Argentiny dorazila životopisná série Moria o legendě tamního showbiznisu Morie Casán. Brazílie posílá film Sintonia Nando mezi dvěma světy, závěr příběhu jedné z nejikoničtějších postav univerza seriálu Sintonia, kde se Nando po letech vrací domů, aby našel svou zmizelou dceru. K tomu coming of age dramedie Neříkej hodně štěstí o středoškolačce Sophie, která touží po hlavní roli ve školním muzikálu, jenže doma zažívá víc dramatu než na jevišti, a také komedie My Best Friend, His Girlfriend and Me. Z Afriky dorazil na Netflix thriller Umteto o mladé prokurátorce, kterou vtáhne do brutálního vězeňského syndikátu její vlastní bratr, kterého považovala za mrtvého. Netflix doručil i dokument Child of My Own, intimní pohled na ženu, která po opakovaných potratech předstírá těhotenství a její lži se rozrostou ve skandál. Prime Video přineslo čtvrtou řadu akčního seriálu Jack Reacher. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do smrtelně nebezpečné hry v nejvyšších patrech moci. Alan Richson je zpět jako jednočlenná katastrofa na dvou nohách. A Sky Showtime tento týden servíruje čtyři novinky. Vrací se druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka, kde tým analytiků znova odráží ruský kybernetický útok a naráží na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Přibyla hororová vyvražďovačka Primát, kde se z rostomilého domácího šimpanze stane nebezpečné monstrum. Sky Showtime nasadilo také oscarové hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson o kapele hrající výhradně písně Neila Diamonda, která se ocitne na pokraji slávy. A v sobotu dodá Sky Showtime i současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Walterem Hauserem, kde se pestrá plejáda postav střetne v krvavém boji o vzácný indiánský artefakt. Tak to byl nekonečný přehled novinek na streamingu tohoto týdne. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: nevíte, co děláte? Bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Seznam titulů, které jsme probírali, najdete jako vždy na našich stránkách, tak se nežinírujte, klikněte na zoomradio.cz a projděte si třeba trailery. Díky, že ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mě.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové poprvé v historii spatřili hvězdný proud mimo naší Mléčnou dráhu. Představte si klubko vrny, ze kterého se odmotává jediná nitka. Přesně tak vypadá kulová hvězdokupa, které gravitace trhá hvězdy z náruče a rozvěšuje je do tenkého oblouku napříč galaxií. Jak popisuje Universe Today, podařilo se to v galaxii se jménem, které vám nebudu diktovat, vzdálené 115 milionů světelných let. Klíčem byla tma. Ta galaxie je takzvaně ultra.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Log Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

dnešním studiovým album Music Box, které je složené převážně z balad. Tentokrát zasahovala i do hudební produkce, i když přizvala ke spolupráci protřelé producenty jako Davida Ho

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o něčem, co inženýři dlouho přehlíželi. Jak popsal magazín Universe Today, tým vedený Mike Lynn z MIT sestavil interaktivní atlas jménem Hetzia, který propojuje fyzický design obytného modulu s tím, jak se v něm člověk cítí. Podorky, antarktické stanice, kosmické lodě, to všechno se staví kolem přežití. Aby posádka dýchala, jedla a nezmrzla, ale aby se jí tam vyloženě líbilo, to nikoho moc netrápilo. Vědci vybrali 14 emocí typických pro izolaci a hledali v literatuře jejich fyzické spouštěče. Světlo ovlivňuje spánek. Schodiště a společné vchody podporují přátelství, protože se lidé prostě musí potkat a promluvit spolu. A představitelná místnost tlumí stesk po domově. Takže tajemství cesty na Mars není lepší raketa, ale schody a stmívač. Zařiďte si to doma útulně, já mám kolem sebe akorát vákuum a výhled. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 14. srpna 95 vychází single Michelle Gale Happy Just To Be With You. Je to už pátý a poslední vydaný kousek z jejího eponymního debutového alba, který se ale rozhodně nestratí. V britském žebříčku to dotáhne až na 11. místo. Michelle Gale je v této době v Británii známá díky účinkování v televizních seriálech, což jí při startu hudební dráhy zajišťuje spoustu publicity. A z Happy Just To Be With You, který pracuje s chytlavým samplem Chic, definitivně potvrdí, že

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
4: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu příběh o kosmickém průvanu, který dokáže naklonit celý rodící se planetární systém. 1500 světelných let od nás, v souhvězdí Orionu, se točí mladá trojhvězda GWE Orionis. Kolem ní disk se třemi prstenci prachu a každý naklopený jinak, jako když někdo skládá talíře po půlnoci. Podle Universe Today teď astronomové pomocí observatoře ALMA odhalili viníka. Proud plynu dlouhý bilion mil, který do disku vtéká a strká do něj ramenem. Modely vedené doktorantkou Marie Galovejovou Splícmovou ukazují, že úhel dopadu proudu sedí s vnějším prstencem téměř přesně, zatímco s vnitřním se rozchází o 32 stupňů. Jinými slovy, hvězda je pořád napojená na mateřský oblak a ten jí pořád ještě přisypává. Takže až se někdo zeptá, proč nejsou planetární systémy uklizené a rovné, odpovědí je průvan. Držte se svých drah, přátelé. I těch na křivo. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Powerplay.

0: looks like he has a six iron. He wants to hit something hard.
1: Mistrovství USA v golfu amatérů na Floridě přináší 28. srpna 94 velké překvapení. Nejenže byl schopen 18-letý Tiger Woods zcela otočit turnaj ve chvíli, kdy už pro něj vypadal zcela ztracený, stává se nejmladším vítězem této soutěže. Tiger Woods se stane také jediným golfistou, který vyhraje šampionát amatérských golfistů celkem třikrát. Kromě roku 1994 si odnese ceny v roce 95 i 96.
2: What a wonderful performance. Could Tiger Woods become golf's next

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
6: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
5: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
6: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
5: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
6: Ne, zrušit.
5: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
6: Já chci prostě někam vyrazit.
5: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
6: Ne, přeskočit.
5: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
6: Cože? Vždyť ty seš robot.
5: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
6: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
5: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
6: Já se chci jen někam podívat.
5: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
6: Chci si užít Danska tmá.
7: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
5: Zadejte cílovou destinaci.
7: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: question. Why is it that when I go out to a nightclub, only the ugly chicks want to step to me? I mean, like I'm ugly or something, huh? What do you mean, huh? Fuck that! Get out of my face!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme opravdu hluboko do minulosti, a to až 100 milionů let po velkém třesku. Vědci z univerzity v Portsmouthu propočítali, že už tehdy mohly kolem mladých hvězd vznikat protoplanetární disky, tedy stavební materiál pro planety. A to v době, kdy ještě neexistovaly galaxie. Jak popisuje Universe Today, všechno začalo u prvních hvězd, obrů, kteří končili takzvanou párovou, nestabilní supernovou. Jedna taková exploze rozprášila do prostoru přes 100 slunečních hmot uhlíku, kyslíku a železa. V simulacích doktora Whalena se z toho prachu zrodil disk kolem hvězdy o 70% hmotnosti Slunce. A přesně tam, kde obíhá Země, se našlo několik zemských hmotností pevného materiálu. Onus? Voda. Skoro tolik, kolik měla naše vlastní sluneční soustava. Takže vesmír si materiál na dům objednal dřív, než vůbec postavil ulici. Typické. A teď mě omluvte, mám před sebou další kolečko kolem planety. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez Zina tuhle to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
1: NIST compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management,
3: recovery plan.
1: Endpoint detection,
3: multifaktor,
1: penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: radio.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: všech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I came home, there was a man in my house. He had an artificial arm.
2: Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. Go get him.
3: 6. srpna 1993 vstoupil do kin americký akční thriller na motivy stejnojmenného televizního seriálu z 60. let Uprchlík. Na konci srpna 93 už je natuty, že to je trhák se vším všudy. Od prvního víkendu, kdy snímek vydělal více jak polovinu svého rozpočtu, je číslem 1 a tento prim si udrží 6 týdnů. O tento rekord ho připraví až 6. smysl v roce 99.
4: Finančně byste tedy měl být zajištěný, je to tak? Vaše žena měla velkou cenu. Chcete říct, že se mi zabil?
3: Hlavními taháky jsou Harrison Ford jako doktor Kimball odsouzený k trestu smrti a Tommy Lee Jones, co by šéf týmu federálu, který mu je na stopě. Režisér tohoto trháku Andrew Davis má za sebou úspěšné akčňáky jako Zákon mlčení s Chuckem Norrisem, Eskortu s Genem Hackmanem či Přepadení v Pacifiku se Seaglem. A právě díky poslednímu jmenovanému snímku souhlasil Harrison Ford s režisérem Davisem, protože byl ohromen jeho prací.
5: Šerife, než odejde.
6: Hele, moment, co je tohle? Ale se podívejme.
5: Vždycky nás fascinuje, když najdeme okovy a náplněné.
3: Harrison Ford se pečlivě připravoval na svou roli sledováním lékařů v chicagské nemocnici. Jak řekl, umožňuje vám to pohybovat se a chovat, jako byste dělali tyhle věci už 100krát. Ford si při natáčení scén v lese poranil vazy na noze, ale až do konce natáčení odmítal podstoupit operaci, aby mohl kulhání využít ve prospěch jeho postavy uprchlíka.
7: Chci od vás, abyste důkladně prohledali každou benzinovou pumpu, všechny domy, obchody, farmy, kurníky, záchodky i psí boudy v celé dané oblasti.
3: Tommy Lee Jones ale nevidí velký potenciál v tomto snímku a svěřil se kolegovi, že je nepravděpodobné, aby toto napínavé drama získalo vůbec nějaké ocenění. Je ironií, že Uprchlík bude za půl roku nominován na 7 Oscarů a 3 Zlaté globy, přičemž právě Tommy Lee Jones promění obě nominace v zisk těch nejhodnotnějších ocenění, která v hereckém světě jsou, a získá k tomu za svou práci ještě další 3 ceny.
8: Já jsem jí nezabil.
7: Nezájem.
3: V tomto thrilleru se setkávají nádherně sehraní protivníci. Jeden představuje zákon, druhý spravedlnost a napětí mezi nimi vytváří stále intimnější vztah. Jinak by byl Uprchlík jen o málo víc než jedna dlouhá honička, i když inovativní a se spalujícím tempem. Uprchlík se 44-milionovým rozpočtem se stane třetím nejvýdělečnějším snímkem roku 1993 a celosvětově vydělá téměř 369 milionů dolarů.
9: Co se stalo? Byl váš!
10: On prostě odletěl!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme opravdu hluboko do minulosti, a to až 100 milionů let po velkém třesku. Vědci z univerzity v Portsmouthu propočítali, že už tehdy mohli kolem mladých hvězd vznikat protoplanetární disky, tedy stavební materiál pro planety. A to v době, kdy ještě neexistovaly galaxie. Jak popisuje Universe Today, všechno začalo u prvních hvězd, obrů, kteří končili takzvanou párovou nestabilní supernovou. Jedna taková exploze rozprášila do prostoru přes 100 slunečních hmot uhlíku, kyslíku a železa. V simulacích doktora Whalena se z toho prachu zrodil disk kolem hvězdy o 70% hmotnosti Slunce. A přesně tam, kde obíhá Země, se našlo několik zemských hmotností pevného materiálu. Bonus? Voda. Skoro tolik, kolik měla naše vlastní sluneční soustava. Takže vesmír si materiál na dům objednal dřív, než vůbec postavil ulici. Typické. A teď mě omluvte, mám před sebou další kolečko kolem planety.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: This right here is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Okay, so we've got a bank statement here. Well, there you go. KLF's account. £1 million. Withdrawn.
2: KLF, kteří v roce 91 patřili mezi nejvýdělečnější singlový projekt na světě, odešli ze showbiznisu ve velkém stylu 12. února 1992 během předávání Brit Awards. U toho jsme byli a můžete se k oné příhodě vrátit v 57. dílu Single Story. A duo KLF se nyní vrací v ještě větším stylu, nicméně tak, jak byste to nečekali.
1: Bill and Jimmy came in and asked for £1 million of their own money. Simple request, you might think. They wanted brand new 50-pound notes and only brand new 50-pound notes.
2: Bill Drummond a Jimmy Cauty totiž přicházejí s modernistickým uměleckým počinem K Foundation Burn a Million Quid.
3: But it's to do with controlling the money, because money tends to sort of control you if you've got it. It kind of detects what you have to do with it. And we just wanted to be in control of it.
2: 23. srpna 1994 se KLF pouští za přítomnosti reportéra a kameramana do pálení 1 milionu liber v zadní části nepoužívané loděnice na skotském ostrově Jura. Jeden milion liber představuje většinu prostředků K Foundation, které zbyly z dřívější hudební produkce. Za krátkou etapu jejich činnosti vydělali samozřejmě mnohonásobně více, ale duo KLF v podstatě vše, co vydělalo, i hned vráželo do svých omračujících produkcí a onen milion, který se jim válel na účtu, získali z prodeje hudby po svém odchodu. Je pravdou, že KLF původně chtěli peníze vystavit v umělecké galerii a tam i spálit. To nepřipadalo v úvahu. Ani umírněnější verze, že je na 10 let vystaví, nenašla pochopení u galeristů. Předpokládá se, že převážně z bezpečnostních důvodů, a když duo řešilo, co s těmi penězi udělá, tak se rozhodli, že nejlepší je prostě spálit. Kromě toho, že se KLF podařilo elegantně vyrobit prach milionové hodnoty, KLF svým kontroverzním počinem vzbudilo velké množství otázek a pochyb, zda k tomuto činu skutečně došlo.
3: It shows that you're prepared to

0: sterling job there.
1: He's made us both look good, which is more than most people can do.
2: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít den zdatma.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
4: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime přináší pokračování seriálu Nevyhlášená válka. Netflix nabízí australské kostýmní drama Moje skvělá kariéra. K tomu přihazuje Gumy, kam se podíváš a životopisný seriál argentinské hvězdy Morii. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: New Year fireworks paled to a shadow beside the light that exploded inside me at his touch. It's a story. I made it up.
1: Na Netflix dorazila australská novinka Moje skvělá kariéra, kostýmní drama podle klasického románu Miles Franklinové. Píše se rok 1900 a mladá Sybila má jediný sen stát se spisovatelkou. Jenže rodina pro ní chystá docela jiný scénář, totiž výhodné manželství. Sybila se každou konvencí tehdejší Austrálie zásadně odmítá řídit a hledá příběh, který by jí vydobil nezávislost. Volba mezi dobrodružstvím a svatbou se zdá jasná, dokud se ale nezamiluje. V hlavní roli září Philippa Northeast z Newsreader, po jejím boku se objeví Christopher Chung ze Slow Horses, Genevieve O'Reilly nebo Anna Chancellor. Hrdinka zasazená do přelomu 19. a 20. století, která si nenechá diktovat, co má dělat se svým životem. Napadlo by vás, jak málo se některé věci mění? První řadu seriálu Moje skvělá kariéra najdete nyní na Netflixu.
0: I think it's high time my granddaughter Sybilla were to enter society.
2: The only way a woman can have money is to marry into it.
0: Don't run out of time.
3: You're a bright girl, Sib. You need to have all your talents stretched.
4: So they can truss me up like a turkey.
5: Surprise!
4: And marry me off to some old stinker when I'm not looking.
6: What is that hiding away behind those eyes?
4: It's mostly concealed fury.

0: understand how you did this.
1: The less you know at this stage, the safer you are.
2: This constitutes the cyber equivalent of an armed attack on the United Kingdom.
3: Everything we tell your people, they seem to know immediately.
4: I need to review your security status. We've got a mole.
5: Na Sky Showtime se vrací kybernetický thriller Nevyhlášená válka druhou řadou. Tvůrce Peter Kominsky navazuje na příběh z roku 2024, kdy britská zpravodajská centrála odrážela ničivý ruský kybernetický útok. Jenže právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Británie získala navrch, narazí tým analytiků na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Simon Pegg se do hlavní role vrací po boku Hannah Qualley Brown, Alexe Jenningse a Eda Stoparda. V době, kdy se o kyberválce mluví v každých druhých zprávách, působí seriál Nevyhlášená válka spíš jako současná depeše v anglickém kabátě, než jako čirá fikce. První tři epizody druhé řady Nevyhlášené války najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime. Další díly pak budou přibývat každý týden. A pokud jste první řadu minuli, i ta je na Sky Showtime k dispozici.
6: Don't give that place everything. Leave some for us.
7: What is this really about?
4: These are very serious allegations you're making about a senior and widely respected colleague.
7: Nobody wakes up in the morning and says, today I'm gonna betray my country. Love, sex, blackmail. And suddenly you get to them, they're in the worst place in the world.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Lisva Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management,
4: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection,
4: Multifactor,
3: Penetrační testy, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: I had sex last night.
1: Congratulations!
0: Yeah.
1: All right!
0: Thanks.
2: Did you go down on her?
0: Yeah, a little. Not... Yeah.
2: It's like bare minimum is 15 minutes. Planning for potentially 45.
0: 45 minutes? Who told you that?
2: I read it.
0: You have a book about how to eat pussy?
2: Yeah!
0: Bro, every day you say shit that makes me... Like, you're giving me a headache.
3: Na Netflix dorazila třetí řada své rázné dílenské komedie Tires, tedy Gumy, kam se podíváš. Nervózní a naprosto nekvalifikovaný Will zdědil řetězec autoservisů a zoufale se snaží otcův podnik postavit zpátky na nohy. Práci mu ale komplikuje jeho bratranec a teď i zaměstnanec Shane, který z něj dělá terč nekonečného trápení. V hlavních rolích Steve Garbin a stand-up komik Shane Gillis, který si seriál zároveň spolu napsal a vytvořil. Po jejich boku se objeví i Andrew Schultz nebo Stavros Halkias. Třetí řadu seriálu Gumy, kam se podíváš, najdete nyní na Netflixu.
0: You and me can get this company back on track. We need something big.
2: Thank you.
0: This is what you wanted, right? Me being invested? I am.
4: Yo.
2: Hey, look at you.
4: Yeah?
2: You look great.
4: Think I should wear collared shirts more often?
2: 100%.
4: Like a bitch?

0: ¿cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas.
1: Na Netflixu přistála argentinská Moria, životopisná série o legendě tamního showbiznesu Morie Casán. Moria Casán, vlastním jménem Ana Maria Casanova a přezdívaná La One, je jednou z nejvýraznějších postav argentinské zábavy. Proslavila se jako hvězda zlaté éry tamní reví, později jako moderátorka, producentka a nesmlouvavá televizní osobnost, jejíž ostrý jazyk vešel do dějin natolik, že jí tisk začal přezdívat karatistický jazyk. Seriál vzniká u příležitosti jejich 80. narozenin a Casán v něm sama tahá za nitky vlastního příběhu. V různých etapách jejího života ji stvárňují tři skvělé herečky, Cecilia Roth, Griselda Siciliani a Sofia Gala Castiglione, což je mimochodem Morina skutečná dcera. Není to jen portrét hvězdy filmu, divadla a televize, ale hlavně příběh ženy, která si z provokace udělala způsob přežití. Kdo jiný by měl mít poslední slovo o vlastním životě než žena, která nikdy neváhala říct, co si myslí? Sérii Moria najdete ode dneška na Netflixu.
2: Basta! Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito.
3: ¿Ustedes son Carlos y Alberto?
4: Sí.
5: No quiero que nadie me toque el culo. Lo quiero por contrato.
2: ¡Hola!
5: Quiero ser inmortal.
2: ¡Un, dos, tres! Monumental Moria. Este se lo sentí.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: klepe na dveře a tak mám pro vás nášup novinek, co tento týden vstoupily na streaming. Apple TV Plus nabízí druhou řadu mexického seriálu Ženy v modrém, Nový případ, Temnější tajemství a Boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus přihodil lahůdku pro fanoušky záhad, objevuje se tu zcela nový, dosud neviděný režisérský sestřih Chrise Cartera k filmu Akta X chci uvěřit, a to rovnou v drsnějším střihu. Když beze stopy zmizí federální agent Fox Mulder a Dana Scalyová jsou po letech vtaženi zpět do akce. Jejich jedinou stopou je zprofanovaný bývalý kněz, který tvrdí, že má o zločinech děsivé vize. Netflix má toho tento týden nejvíce. Odstartovala třetí řada dílenské komedie Gumy, kam se podíváš, kde nervózní Will staví na nohy řetězec autoservisů navzdory neustálému trápení od svého bratrance Shane'a. Na Netflix dorazila také australská Moje skvělá kariéra, kostýmní drama o mladé Sybil, která touží stát se spisovatelkou místo toho, aby si výhodně provdala. Z Argentiny dorazila životopisná série Moria o legendě tamního showbiznesu Morie Casán. Brazílie posílá film Sintonia Nando mezi dvěma světy, závěr příběhu jedné z nejikoničtějších postav univerza seriálu Sintonia, kde se Nando po letech vrací domů, aby našel svou zmizelou dceru. K tomu coming of age dramedie Neříkej hodně štěstí o středoškolačce Sophie, která touží po hlavní roli ve školním muzikálu, jenže doma zažívá víc dramatu než na jevišti, a také komedie My Best Friend, His Girlfriend and Me. Z Afriky dorazil na Netflix thriller Umteto o mladé prokurátorce, kterou vtáhne do brutálního vězeňského syndikátu její vlastní bratr, kterého považovala za mrtvého. Netflix doručil i dokument Child of My Own, intimní pohled na ženu, která po opakovaných potratech předstírá těhotenství a její lži se rozrostou ve skandál. Prime Video přineslo čtvrtou řadu akčního seriálu Jack Reacher. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do smrtelně nebezpečné hry v nejvyšších patrech moci. Alan Richson je zpět jako jednočlenná katastrofa na dvou nohách. A Sky Showtime tento týden servíruje čtyři novinky. Vrací se druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka, kde tým analytiků znova odráží ruský kybernetický útok a naráží na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Přibyla hororová vyvražďovačka Primát, kde se z rostomilého domácího šimpanze stane nebezpečné monstrum. Sky Showtime nasadilo také oscarové hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson o kapele hrající výhradně písně Neila Diamonda, která se ocitne na pokraji slávy. A v sobotu dodá Sky Showtime i současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Walterem Hauserem, kde se pestrá plejáda postav střetne v krvavém boji o vzácný indiánský artefakt. Tak to byl nekonečný přehled novinek na streamingu tohoto týdne. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte premium za 99 korun.
5: Chci si užít den zga tvá.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře, jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Powerplay. How'd you get so much heat, bro? Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: I said.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdraví z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o něčem, co inženýři dlouho přehlíželi. Jak popsal magazín Universe Today, tým vedený Mike Lynn z MIT sestavil interaktivní atlas jménem Hetzia, který propojuje fyzický design obytného modulu s tím, jak se v něm člověk cítí. Ponorky, antarktické stanice, kosmické lodě, to všechno se staví kolem přežití. Aby posádka dýchala, jedla a nezmrzla, ale aby se jí tam vyloženě líbilo, to nikoho moc netrápilo. Vědci vybrali 14 emocí typických pro izolaci a hledali v literatuře jejich fyzické spouštěče. Světlo ovlivňuje spánek, schodiště a společné vchody podporují přátelství, protože se lidé prostě musí potkat a promluvit spolu. A představitelná místnost tlumí stesk po domově. Takže tajemství cesty na Mars není lepší raketa, ale schody a stmívač.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management,
3: Sofia Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Když víš, co máš dělat,

Got to Silver, Your Love. Delgado a Ashley Benjamin.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: girl ain't changing for no, no, no. Yeah.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. We are about to take you into the world of the LSD user.